muskati tal-abna John minn San Ġiljan jindika l-familja ħbib wassemija kollha nisimgħu lil Michael Jackson Smile diskati tal-abna